Časom Killing Me Softly sme si zahrali a akurát mi Ľudka poslala jednu fotku v tričku Rádia Vlna a pozdrav z Gibraltáru, tak vás tam pozdravujem, užívajte si asi dovolenkové chvíle, ale samozrejme v spoločnosti Rádia Vlna. Doteraz tu bola s vami Soriana, želám vám krásnu stredu.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia Vlna počúvate hity overné časom, nachystané aj z večerného jukeboxu k vašim odkazom a pozdravom. Krátko pred 18. skladba číslo 1, Britney Spears. A k vašim odkazom a pozdravom, želaniam, prianiam, pozdravom kolegov, kolegom, rodinným príslušníkom, kamarátom, polovičkám zahráme aj skladbu číslo 2, Miroš Bírka.

Stvrzuje žegr v cetence a píská pod lampou jen krátce v čítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

tak chceš, tak já ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Veď si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prstě máš prstěn zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. Pozri, na prstě máš prstěn zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak já ti ho dám. V rozprávkách to obyčajně trochu jinak bývá. V rozprávkách se už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoláhni sa len na seba. Buď rada,

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?